Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Out on the street.

It's not a crime when you look at it.

Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

hrajeme megahity milénia. Rádio Kroměříž.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Rádio Kroměříž.
3: Jsme s vámi na Rádio Kroměříž, pojďme na novinky. Kroměříž už 11 let podporuje vzdělávání v regionu prostřednictvím místního akčního plánu. Aktuálně běží jeho pátá etapa, která potrvá do února 2028 a propojuje školy, pedagogy, rodiče i odbornou veřejnost. Program se věnuje třeba wellbeingu, práci s třídními kolektivy a například na 23. září je připravený třetí roční konference o využití umělé inteligence ve vzdělávání. Další aktivity pro pedagogy a školy budou pokračovat také na podzim, takže pokud se toho účastníte, tak se to samozřejmě užívejte. No a jen tak dál je potřeba se rozvíjet i tady u nás v Kroměříži. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
4: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte vlny Rádia Kroměříž, tentokrát spolu zamíříme do lesa. Nečekaný přírodní návštěvník dokáže překvapit, zvlášť když má kožich a pár set kilo a pohybuje se poblíž turistické trasy. Možná někteří ví, o čem mluvím. V lokalitě Horní Jasenko nedaleko Vsetína byl nahlášen možný výskyt medvěda hnědého. Pozorování zatím není potvrzené a mohlo dojít i k záměně s divokým prasetem. Radnice přesto doporučuje zvýšenou opatrnost a dané oblasti se raději vyhnout. Medvědi se Beskydech objevují dlouhodobě a tentokrát může jít o mladého jedince, který si hledá nový obrovský okrsek. Takže do lesa klidně ano, ale Méďovi tentokrát dopřejme trošku soukromí. Buďte s námi na vlnách Rádia Kroměříž.

0: probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.
1: Je 10 hodin ráno, zalepený oči, nemůžu vstát, kafe a cigáro.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Životním posláním bytostí druhu Mimoň je nalézt toho nejzlejšího zlouna široko daleko a sloužit mu až do roztrhání těla. Většinou toho jeho. Mimoni jsou totiž magnety na katastrofy všeho druhu, které končí špatně výhradně pro jejich okolí. S každým záporákem, kterého nešťastnou náhodou náhod připraví o život, se vynoří palčivá otázka, kde najít nějakého dalšího. Během jedné strastiplné výpravy za novým padouským pánem se ocitnou v Hollywoodu, kde svým neodolatelným stylem naruší probíhající natáčení nového filmu. Jeho režisér je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se mu vetřili před kameru, objeví velký potenciál. A Hollywoodu tím začíná žlutomodrá éra, která trvá do chvíle, než to Mimoni tradičně celé zvržou, zničí a pokazí. A přitom měli ty nejlepší úmysly. Chtěli natočit film s těmi nejstrašlivějšími monstry. Nevěděli však, že když před kameru pozvou monstra skutečná, mohl by to být problém nejen pro natáčení, ale i pro Hollywood, případně i pro celý svět, když je někdo včas nezastaví. Další dobrodružství žlutých Mimoňů čeká na nejen malé diváky právě teď v kinech ve snímku Mimoni a monstra.
0: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, pojďme na novinky, konkrétně na pionýrskou louku. Konečně jsme se dočkali, v Kroměříži totiž začala rekonstrukce pionýrské louky u Podzámecké zahrady. Hotová by měla být do července 2027 a přinese nová sportoviště, například dvoukartové hřiště, hokejbalové hřiště a multifunkční plochu pro volejbal, nohejbal nebo badminton. Vznikne také nové zázemí pro sportovce, občerstvení, bezbariérové toalety, terasa a dětské hřiště. Práce by neměly přinést dopravní omezení a vstup do Podzámky zůstane zachovaný. Tak jo, za rok se máme na co těšit.
0: www.radiokroměříž.cz

0: Slečna.
1: Jsi moja věčná, půvabná slečna.
2: To se nám to hvízdá. Hraní zda na rád.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový poslech Rádia Kroměříž. Během letních prázdnin se objeví 33 nových kontejnerů na sklo, a to přímo v Kroměříži, které postupně nahradí starší a opotřebované nádoby. Nové šedé kontejnery budou rozdělené na dvě části, jednu pro bílé a druhou pro barevné sklo. Pokud se tento způsob sběru osvědčí, chce město ve výměně pokračovat také na podzim. A třídění odpadu má smysl, protože čím méně ho skončí ve směsných popelnicích, tím lépe pro město i jeho odpadové hospodářství, a dovedu si představit, že i tím méně budeme platit, bych řekla. Každopádně třízení je prostě směr, je to super, je to cesta. No a pokud nám k tomu má pomoct nových 33 kontejnerů, tak je to dobře. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, přinášíme novinky nejen z našeho regionu. Přejeme pohodový den.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindle X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Do zahrady věšky dojde každý, třeba i pěšky.
2: Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky.
5: Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna.
2: Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
6: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Pojďme na svět techniky na Rádiu Kroměříž. Objevuje se novinka z Dánska. Klasické kostky stavebnice dostávají elektroniku. Do jedné kostky Lega se vešel malý počítač, reproduktor, světla i senzory, které reagují na pohyb, barvy a okolní objekty. Kostky spolu komunikují bezdrátově a dokážou spustit zvuky nebo světelné efekty podle toho, co se kolem nich děje. První chytré stavebnice s touto technologií se mají objevit na trhu letos na jaře.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.
5: Too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Rádio Kroměříž.
1: S vámi je Rádio Kroměříž, pohodový den, přejeme Pojďme na cyklistiku. Ta se v srpnu vrátí přímo do centra Kroměříže. V neděli 16. srpna odstartuje z Velkého náměstí závěrečná etapa Czech Tour, která letos poprvé patří do prestižní série UCI Pro Series. Doprovodný program začne v 8.55, samotný závod odstartuje v 10.10 a cyklisty čeká 160 km z Kroměříže na Pustevny. Takže jestli máte rádi velké sportovní akce, tady bude světová cyklistika opravdu na dosah. No a vstup, tak ten je zdarma. Už v neděli 16. srpna.
2: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Přinášíme novinky nejen z našeho regionu. Dožínky má každý rád a patří to k nám. Dožínky Zlínského kraje se letos uskuteční v sobotu 22. srpna v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Program začne už dopoledním průvodem z Komenského náměstí. V samotné zahradě pak v 10.30 přijde na řadu předání dožínkového věnce a následně kulturní program. Chybět nebudou folklorní soubory, ukázka tradičního zpracování obilí, dechová hudba, koncert Tomáše Kočka s orchestrem a ani celodenní dožínkový jarmark. Připravený bude také program pro děti, projížďky kočárem po zahradě nebo lodičky na Chodkově rybníku a na velkém náměstí výstava zemědělské techniky. V neděli 23. srpna pak dožínkový víkend uzavře dopolední děkovná mše za úrodu v kostele svatého Mořice. Takže pokud ještě víkend 22-23 nemáte co dělat, navštivte město Kroměříž a naše dožínky. Buďte s námi, krásný den přejeme.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Čauec, tady Stráža z kapely Street 69 a já zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž.
0: Není to

Vykročíme pravou a přidáme levou nožičku. Tak, hezky za mnou.

0: Rádio Kroměříž.
1: Krásný poslech Rádia Kroměříž. Pojďme na kalendárko. Dneska je 27. července a svátek má Věroslav. Mužské jméno slovanského původu, které se vykládá jako slaví víru. V roce 1983 naměřil v Praze v Uhřímněvsi teplotu 40 stupňů Celsia. Tehdy tedy nejvyšší hodnotu zaznamenanou v České republice. Dne 27. července 2018 nastalo zatmění měsíce. Narozeniny si s tímto datem spojují herečka Gabriela Vránová, narozená 1939, zpěvák Jan Ledecký, narozený 1962, americká zpěvačka Kerry Hilson, narozená v roce 1982 a fotbalista Marek Hamšík. Ten se narodil 27. července 1987. Pokud dneska slavíte i vy, přejeme všechno nejlepší.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
3: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.
4: Tak mi to teda nandej.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nitranskou ulici čekají velké opravy, přibude parkoviště i nové chodníky. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému městu. A Hanácká Slávie zahájila sezónu remízou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na sídlišti Zachar v Kroměříži začne v srpnu rekonstrukce části Nitranské ulice. Město opraví vozovku i chodníky a vybuduje nové parkoviště s přibližně 30 místy. Součástí projektu bude také nový propojovací chodník. Práce mají být dokončeny nejpozději v listopadu letošního roku. Radnice připomíná, že jde o další investici do dopravní infrastruktury a rozšiřování parkovacích kapacit ve městě.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dopravu v Uherském Hradišti a Starém městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace dva jízdní pruhy a denně by po ní mohlo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 km dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést transitní dopravu mimo centrum obou měst. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun. Příprava projektu nyní pokračuje posuzováním vlivu na životní prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít kolem roku 2032.
0: Zlínsko.
1: Do projektu Obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Nová sezóna šance národní ligy odstartovala i pro Hanáckou Slávii Kroměříž. V domácím utkání proti Táborsku branka nepadla a zápas skončil 0-0. Kroměříž tak zahájila nový ročník ziskem jednoho bodu a už vyhlíží další ligový duel.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, pojďme na novinky. Kroměříž už 11 let podporuje vzdělávání v regionu prostřednictvím místního akčního plánu. Aktuálně běží jeho 5. etapa, která potrvá do února 2028 a propojuje školy, pedagogy, rodiče i odbornou veřejnost. Program se věnuje třeba wellbeingu, práci s třídními kolektivy a například na 23. září je připravený 3. roční konference o využití umělé inteligence ve vzdělávání. Další aktivity pro pedagogy a školy budou pokračovat také na podzim, takže pokud se toho účastníte, tak se to samozřejmě užívejte, no a jen tak dál je potřeba se rozvíjet i tady u nás v Kroměříži. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Do zahrady věšky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž podpoří Podzámeckou zahradu 3 miliony korun. Student z Uherského Brodu patří mezi nejlepší v republice a kroměřiští karatisté uspěli na Polish Open.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž letos přispěje 3 miliony korun na provoz, údržbu a obnovu Podzámecké zahrady. Peníze pomohou například s péčí o stromy a zeleň, opravami parkovacích cest, údržbou vodních ploch nebo historického oplocení. Podzámecká zahrada, která je společně s arcibiskupským, skončena přibližně za rok.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Místní část Vésky v Uherském Hradišti čeká rozsáhlá rekonstrukce technické infrastruktury a veřejného prostoru za více než 22 milionů korun. Součástí projektu bude obnova kanalizace, opravy komunikací a chodníků, nové veřejné osvětlení, výsadba zeleně i úprava parkovacích míst. Práce by měly začít začátkem srpna a potrvají přibližně do poloviny prosince.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj spouští nový program na podporu dostupného bydlení. Obcím nabídne návratné půjčky v celkové výši až 70 milionů korun na výstavbu nebo rekonstrukci nájemních a sociálních bytů. Díky programu by mělo vzniknout nejméně 50 nových bytů. O podporu budou moci obce žádat od poloviny srpna letošního roku až do konce června příštího roku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka vstoupili do nového ročníku šance ligy porážkou na hřišti pražské Slávie. Hosté se sice ujali vedení, domácí ale ještě do přestávky skóre otočili a po změně stran přidali další 3 branky. Obhájci titulu tak zvítězil 5-1 a Slovácko odjíždí z úvodního kola bez bodového zisku.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
1: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
3: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Také dnes máme pro vás připraveno pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Posluchárna plná studentů. Najednou se ozve dětský pláč. Maminka provinile s dítětem odchází. Zastaví profesor Engelberg a bere dítě do náruče. Dítě se utiší. Profesor s dítětem v náručí pokračuje v přednášce. Na jeho tónu nejde poznat, že chová dítě. Maminka se vrací na místo a pozorně poslouchá přednášku. U profesora Engelberga to není nic neobvyklého. Prosazuje myšlenku, že žena nemusí volit mezi mateřstvím a vzděláním. Svým studentkám umožňuje mít dítě vždy u sebe a dokonce matky mohou během přednášek kojit. Jeho přístup byl zdokumentován fotografií, která obletěla celý svět.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
5: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
6: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nitranskou ulici čekají velké opravy, přibude parkoviště i nové chodníky. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému městu. A Hanácká Slávie zahájila sezónu remízou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na sídlišti Zachar v Kroměříži začne v srpnu rekonstrukce části Nitranské ulice. Město opraví vozovku i chodníky a vybuduje nové parkoviště s přibližně 30 místy. Součástí projektu bude také nový propojovací chodník. Práce mají být dokončeny nejpozději v listopadu letošního roku. Radnice připomíná, že jde o další investici do dopravní infrastruktury a rozšiřování parkovacích kapacit ve městě.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dopravu v Uherském Hradišti a Starém městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace dva jízdní pruhy a denně by po ní mohlo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 kilometrů dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést tranzitní dopravu mimo centrum obou měst. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun. Příprava projektu nyní pokračuje posuzováním vlivu na životní prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít kolem roku 2032.
0: Zlínsko.
1: Do projektu obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Nová sezóna šance Národní ligy odstartovala i pro Hanáckou Slávii Kroměříž. V domácím utkání proti Táborsku branka nepadla a zápas skončil 0-0. Kroměříž tak zahájila nový ročník ziskem jednoho bodu a už vyhlíží další ligový duel.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Životním posláním bytostí druhu Mimoň je nalézt toho nejzlejšího zlouna široko daleko a sloužit mu až do roztrhání těla. Většinou toho jeho. Mimoni jsou totiž magnety na katastrofy všeho druhu, které končí špatně výhradně pro jejich okolí. S každým záporákem, kterého nešťastnou náhodou náhod připraví o život, se vynoří palčivá otázka, kde najít nějakého dalšího. Během jedné strastiplné výpravy za novým padouským pánem se ocitnou v Hollywoodu, kde svým neodolatelným stylem naruší probíhající natáčení nového filmu. Jeho režisér je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se mu vetřili před kameru, objeví velký potenciál. A Hollywoodu tím začíná žlutomodrá éra, která trvá do chvíle, než to Mimoni tradičně celé zvržou, zničí a pokazí. A přitom měli ty nejlepší úmysly. Chtěli natočit film s těmi nejstrašlivějšími monstry. Nevěděli však, že když před kameru pozvou monstra skutečná, mohl by to být problém nejen pro natáčení, ale i pro Hollywood, případně i pro celý svět, když je někdo včas nezastaví. Další dobrodružství žlutých Mimoňů čeká na nejen malé diváky právě teď v kinech ve snímku Mimoni a monstra.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový poslech Rádia Kroměříž. Během letních prázdnin se objeví 33 nových kontejnerů na sklo, a to přímo v Kroměříži, které postupně nahradí starší a opotřebované nádoby. Nové šedé kontejnery budou rozdělené na dvě části, jednu pro bílé a druhou pro barevné sklo. Pokud se tento způsob sběru osvědčí, chce město ve výměně pokračovat také na podzim. A třídění odpadu má smysl, protože čím méně ho skončí ve směsných popelnicích, tím lépe pro město i jeho odpadové hospodářství, a dovedu si představit, že i tím méně budeme platit, bych řekla. Každopádně třízení je prostě směr, je to super, je to cesta. No a pokud nám k tomu má pomoct nových 33 kontejnerů, tak je to dobře. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, přinášíme novinky nejen z našeho regionu. Přejeme pohodový den.
2: Do zahrady věžky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava Věžky ve Věžkách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věžky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěžky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věžky.

z Doumky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, pojďme na novinky, konkrétně na pionýrskou louku. Konečně jsme se dočkali, Kroměříží totiž začala rekonstrukce pionýrské louky u Podzámecké zahrady. Hotová by měla být do červen.

0: Je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
2: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
2: Migové.
1: Harley.
2: Xindle X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži vzniká nový sportovní areál na Pionýrské louce. Ve Véskách začne obnova kanalizace i veřejného prostoru. A Slovácko zahájilo sezónu porážkou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži začala proměna areálu Pionýrské louky. Zlínský kraj zde buduje nové sportovní zázemí pro školy, sportovní kluby i veřejnost. Součástí projektu za 50 milionů korun budou nová sportoviště, zázemí pro sportovce, dětské hřiště i odpočinkové plochy. Stavba by měla být dokončena přibližně za rok.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Místní část Vésky v Uherském Hradišti čeká rozsáhlá rekonstrukce technické infrastruktury a veřejného prostoru za více než 22 milionů korun. Součástí projektu bude obnova kanalizace, opravy komunikací a chodníků, nové veřejné osvětlení, výsadba zeleně i úprava parkovacích míst. Práce by měly začít začátkem srpna a potrvají přibližně do poloviny prosince.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj spouští nový program na podporu dostupného bydlení. Obcím nabídne návratné půjčky v celkové výši až 70 milionů korun na výstavbu nebo rekonstrukci nájemních a sociálních bytů. Díky programu by mělo vzniknout nejméně 50 nových bytů. O podporu budou moci obce žádat od poloviny srpna letošního roku až do konce června příštího roku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka vstoupili do nového ročníku šance ligy porážkou na hřišti pražské Slávie. Hosté se sice ujali vedení, domácí ale ještě do přestávky skóre otočili a po změně stran přidali další tři branky. Obhájci titulu tak zvítězil 5-1 a Slovácko odjíždí z úvodního kola bez bodového zisku.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Pojďme na svět techniky na Rádiu Kroměříž. Objevuje se novinka z Dánska. Klasické kostky stavebnice dostávají elektroniku. Do jedné kostky Lega se vešel malý počítač, reproduktor, světla i senzory, které reagují na pohyb, barvy a okolní objekty. Kostky spolu komunikují bezdrátově a dokážou spustit zvuky nebo světelné efekty podle toho, co se kolem nich děje. První chytré stavebnice s touto technologií se mají objevit na trhu letos na jaře.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž.
3: Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika.
2: Floria léto, výstava, která roste s vámi.
4: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptico, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.

0: Rádio Kroměříž.
1: Přinášíme novinky nejen z našeho regionu. Dožínky má každý rád a patří to k nám. Dožínky Zlínského kraje se letos uskuteční v sobotu 22. srpna v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Program začne už dopoledním průvodem z Komenského náměstí. V samotné zahradě pak v 10.30 přijde na řadu předání dožínkového věnce a následně kulturní program. Chybět nebudou folklorní soubory, ukázka tradičního zpracování obilí, dechová hudba, koncert Tomáše Kočka s orchestrem a ani celodenní dožínkový jarmark. Připravený bude také program pro děti, projížďky kočárem po zahradě nebo lodičky na Chodkově rybníku a na Velkém náměstí výstava zemědělské techniky. V neděli 23. srpna pak dožínkový víkend uzavře dopolední děkovná mše za úrodu v kostele svatého Mořice. Takže pokud ještě víkend 22-23 nemáte co dělat, navštivte město Kroměříž a naše dožínky. Buďte s námi, krásný den přejeme.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Narozená v roce 1982 a fotbalista Marek Hamšík. Ten se narodil 27. července 1987. Pokud dneska slavíte i vy, přejeme všechno nejlepší.
1: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
2: Do zahrady věšky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nitranskou ulici čekají velké opravy, přibude parkoviště i nové chodníky. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému městu. A Hanácká Slávie zahájila sezónu remízou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na sídlišti Zachar v Kroměříži začne v srpnu rekonstrukce části Nitranské ulice. Město opraví vozovku i chodníky a vybuduje nové parkoviště s přibližně 30 místy. Součástí projektu bude také nový propojovací chodník. Práce mají být dokončeny nejpozději v listopadu letošního roku. Radnice připomíná, že jde o další investici do dopravní infrastruktury a rozšiřování parkovacích kapacit ve městě.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dopravu v Uherském Hradišti a Starém městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace dva jízdní pruhy a denně by po ní mohlo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 kilometrů dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést transitní dopravu mimo centrum obou měst. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun. Příprava projektu nyní pokračuje posuzováním vlivu na životní prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít kolem roku 2032.
0: Zlínsko.
1: Do projektu obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Nová sezóna šance Národní ligy odstartovala i pro Hanáckou Slávii Kroměříž. V domácím utkání proti Táborsku branka nepadla a zápas skončil 0-0. Kroměříž tak zahájila nový ročník ziskem jednoho bodu a už vyhlíží další ligový duel.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: S vámi je Radio Kroměříž, pohodový den, přejeme Pojďme na cyklistiku. Ta se v srpnu vrátí přímo do centra Kroměříže. V neděli 16. srpna odstartuje z Velkého náměstí závěrečná etapa Czech Tour, která letos poprvé patří do prestižní série UCI Pro Series. Doprovodný program začne v 8.55, samotný závod odstartuje v 10.10 a cyklisty čeká 160 km z Kroměříže na Pustevny. Takže jestli máte rádi velké sportovní akce, tady bude světová cyklistika opravdu na dosah. No a vstup, tak ten je zdarma. Už v neděli 16. srpna.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Rádio Zlínského kraje. Rádio

nezvednu se. Až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše. Neřekneš více než tak dobře moje duše.

0: suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Posloucháte megahity milénia právě teď na Rádiu Kroměříž.

0: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Coming a Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Coming a Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptico, Desmod, Doga, Mňága až Dorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Coming a Camp. 7. a 8. srpna na kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
1: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: to dust. All that I adore.
1: Radio Kroměříž.
2: Radio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži vzniká nový sportovní areál na Pionýrské louce. Ve Véskách začne obnova kanalizace i veřejného prostoru. A Slovácko zahájilo sezónu porážkou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži začala proměna areálu Pionýrské louky. Zlínský kraj zde buduje nové sportovní zázemí pro školy, sportovní kluby i veřejnost. Součástí projektu za 50 milionů korun budou nová sportoviště, zázemí pro sportovce, dětské hřiště i odpočinkové plochy. Stavba by měla být dokončena přibližně za rok.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Místní část Vésky v Uherském Hradišti čeká rozsáhlá rekonstrukce technické infrastruktury a veřejného prostoru za více než 22 milionů korun. Součástí projektu bude obnova kanalizace, opravy komunikací a chodníků, nové veřejné osvětlení, výsadba zeleně i úprava parkovacích míst. Práce by měly začít začátkem srpna a potrvají přibližně do poloviny prosince.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj spouští nový program na podporu dostupného bydlení. Obcím nabídne návratné půjčky v celkové výši až 70 milionů korun na výstavbu nebo rekonstrukci nájemních a sociálních bytů. Díky programu by mělo vzniknout nejméně 50 nových bytů. O podporu budou moci obce žádat od poloviny srpna letošního roku až do konce června příštího roku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka vstoupili do nového ročníku šance ligy porážkou na hřišti pražské Slávie. Hosté se sice ujali vedení, domácí ale ještě do přestávky skóre otočili a po změně stran přidali další tři branky. Obhájci titulu tak zvítězil 5-1 a Slovácko odjíždí z úvodního kola bez bodového zisku.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Megahity Rádia Kroměříž. To nejlepší z 80. let.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Radio Kroměříž. Také dnes máme pro vás připraveno pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Posluchárna plná studentů. Najednou se ozve dětský pláč. Maminka provinile s dítětem odchází. Zastaví profesor Engelberg a bere dítě do náruče. Dítě se utiší. Profesor s dítětem v náručí pokračuje v přednášce. Na jeho tónu nejde poznat, že chová dítě. Maminka se vrací na místo a pozorně poslouchá přednášku. U profesora Engelberga to není nic neobvyklého. Prosazuje myšlenku, že žena nemusí volit mezi mateřstvím a vzděláním. Svým studentkám umožňuje mít dítě vždy u sebe a dokonce matky mohou během přednášek kojit. Jeho přístup byl zdokumentován fotografií, která obletěla celý svět.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: Věžky. Výstava Věžky ve Věžkách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věžky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěžky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věžky.
1: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
2: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
3: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte vlny Rádia Kroměříž, tentokrát spolu zamíříme do lesa. Nečekaný přírodní návštěvník dokáže překvapit, zvlášť když má kožich a pár set kilo a pohybuje se poblíž turistické trasy. Možná někteří ví, o čem mluvím. V lokalitě Horní Jasenko nedaleko Vsetína byl nahlášen možný výskyt medvěda hnědého. Pozorování zatím není potvrzené a mohlo dojít i k záměně s divokým prasetem. Radnice přesto doporučuje zvýšenou opatrnost a dané oblasti se raději vyhnout. Medvědi se Beskydech objevují dlouhodobě a tentokrát může jít o mladého jedince, který si hledá nový obrovský okrsek. Takže do lesa klidně ano, ale Méďovi tentokrát dopřejme trošku soukromí. Buďte s námi na vlnách Rádia Kroměříž.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nitranskou ulici čekají velké opravy, přibude parkoviště i nové chodníky. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému městu. A Hanácká Slávie zahájila sezónu remízou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na sídlišti Zachar v Kroměříži začne v srpnu rekonstrukce části Nitranské ulice. Město opraví vozovku i chodníky a vybuduje nové parkoviště s přibližně 30 místy. Součástí projektu bude také nový propojovací chodník. Práce mají být dokončeny nejpozději v listopadu letošního roku. Radnice připomíná, že jde o další investici do dopravní infrastruktury a rozšiřování parkovacích kapacit ve městě.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dopravu v Uherském Hradišti a Starém městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace dva jízdní pruhy a denně by po ní mohlo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 kilometrů dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést tranzitní dopravu mimo centrum obou měst. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun. Příprava projektu nyní pokračuje posuzováním vlivu na životní prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít kolem roku 2032.
0: Zlínsko.
1: Do projektu obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Nová sezóna šance Národní ligy odstartovala i pro Hanáckou Slávii Kroměříž. V domácím utkání proti Táborsku branka nepadla a zápas skončil 0-0. Kroměříž tak zahájila nový ročník ziskem jednoho bodu a už vyhlíží další ligový duel.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, pojďme na novinky, konkrétně na Pionýrskou louku. Konečně jsme se dočkali, Kroměříží totiž začala rekonstrukce Pionýrské louky u Podzámecké zahrady. Hotová by měla být do července 2027 a přinese nová sportoviště, například dvoukartové hřiště, hokejbalové hřiště a multifunkční plochu pro volejbal, nohejbal nebo badminton. Vznikne také nové zázemí pro sportovce, občerstvení, bezbariérové toalety, terasa a dětské hřiště. Práce by neměly přinést dopravní omezení a vstup do podzámky zůstane zachovaný. Tak jo, za rok se máme na co těšit.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
2: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
3: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový poslech Rádia Kroměříž. Během letních prázdnin se objeví 33 nových kontejnerů na sklo, a to přímo v Kroměříži, které postupně nahradí starší a opotřebované nádoby. Nové šedé kontejnery budou rozdělené na dvě části, jednu pro bílé a druhou pro barevné sklo. Pokud se tento způsob sběru osvědčí, chce město ve výměně pokračovat také na podzim. A třídění odpadu má smysl, protože čím méně ho skončí ve směsných popelnicích, tím lépe pro město i jeho odpadové hospodářství, a dovedu si představit, že i tím méně budeme platit, bych řekla. Každopádně třízení je prostě směr, je to super, je to cesta. No a pokud nám k tomu má pomoct nových 33 kontejnerů, tak je to dobře. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, přinášíme novinky nejen z našeho regionu. Přejeme pohodový den.

0: Rádio Kroměříž.
1: Krásný poslech Rádia Kroměříž. Pojďme na kalendárko. Dneska je 27. července a svátek má Věroslav, mužské jméno slovanského původu, které se vykládá jako slaví víru. V roce 1983 naměřil v Praze v Uhříměvsi teplotu 40 stupňů Celsia, tehdy tedy nejvyšší hodnotu zaznamenanou v České republice. Dne 27. července 2018 nastalo zatmění měsíce. Narozeniny si s tímto datem spojují herečka Gabriela Vránová, narozená 1939, zpěvák Jan Ledecký, narozený 1962, americká zpěvačka Kerry Hilson, narozená v roce 1982 a fotbalista Marek Hamšík, ten se narodil 27. července 1987. Pokud dneska slavíte i vy, přejeme všechno nejlepší.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži vzniká nový sportovní areál na Pionýrské louce. Ve VSK-ách začne obnova kanalizace i veřejného prostoru. A Slovácko zahájilo sezónu porážkou.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži začala proměna areálu Pionýrské louky. Zlínský kraj zde buduje nové sportovní zázemí pro školy, sportovní kluby i veřejnost. Součástí projektu za 50 milionů korun budou nová sportoviště, zázemí pro sportovce, dětské hřiště i odpočinkové plochy. Stavba by měla být dokončena přibližně za rok.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Místní část Vésky v Uherském Hradišti čeká rozsáhlá rekonstrukce technické infrastruktury a veřejného prostoru za více než 22 milionů korun. Součástí projektu bude obnova kanalizace, opravy komunikací a chodníků, nové veřejné osvětlení, výsadba zeleně i úprava parkovacích míst. Práce by měly začít začátkem srpna a potrvají přibližně do poloviny prosince.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj spouští nový program na podporu dostupného bydlení. Obcím nabídne návratné půjčky v celkové výši až 70 milionů korun na výstavbu nebo rekonstrukci nájemních a sociálních bytů. Díky programu by mělo vzniknout nejméně 50 nových bytů. O podporu budou moci obce žádat od poloviny srpna letošního roku až do konce června příštího roku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka vstoupili do nového ročníku šance ligy porážkou na hřišti pražské Slávie. Hosté se sice ujali vedení, domácí ale ještě do přestávky skóre otočili a po změně stran přidali další tři branky. Obhájce titulu tak zvítězil 5-1 a Slovácko odjíždí z úvodního kola bez bodového zisku.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Životním posláním bytostí druhu Mimoň je nalézt toho nejzlejšího zlouna široko daleko a sloužit mu až do roztrhání těla. Většinou toho jeho. Mimoni jsou totiž magnety na katastrofy všeho druhu, které končí špatně výhradně pro jejich okolí. S každým záporákem, kterého nešťastnou náhodou náhod připraví o život, se vynoří palčivá otázka, kde najít nějakého dalšího. Během jedné strastiplné výpravy za novým padouským pánem se ocitnou v Hollywoodu, kde svým neodolatelným stylem naruší probíhající natáčení nového filmu. Jeho režisér je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se mu vetřili před kameru, objeví velký potenciál. A Hollywoodu tím začíná žlutomodrá éra, která trvá do chvíle, než to Mimoni tradičně celé zvržou, zničí a pokazí. A přitom měli ty nejlepší úmysly. Chtěli natočit film s těmi nejstrašlivějšími monstry. Nevěděli však, že když před kameru pozvou monstra skutečná, mohl by to být problém nejen pro natáčení, ale i pro Hollywood, případně i pro celý svět, když je někdo včas nezastaví. Další dobrodružství žlutých mimoňů čeká na nejen malé diváky právě teď v kinech. Ve snímku Mimoni a monstra.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Single X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměří.
5: Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika.
4: Floria léto, výstava, která roste s vámi.

0: Rádio Kroměříž.
1: Přinášíme novinky nejen z našeho regionu. Dožínky má každý rád a patří to k nám. Dožínky Zlínského kraje se letos uskuteční v sobotu 22. srpna v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Program začne už dopoledním průvodem z Komenského náměstí. V samotné zahradě pak v 10.30 přijde na řadu předání dožínkového věnce a následně kulturní program. Chybět nebudou folklorní soubory, ukázka tradičního zpracování obilí, dechová hudba, koncert Tomáše Kočka s orchestrem a ani celodenní dožínkový jarmark. Připravený bude také program pro děti, projížďky kočárem po zahradě nebo lodičky na Chodkově rybníku a na velkém náměstí výstava zemědělské techniky. V neděli 23. srpna pak dožínkový víkend uzavře dopolední děkovná mše za úrodu v kostele svatého Mořice. Takže pokud ještě víkend 22-23 nemáte co dělat, navštivte město Kroměříž a naše dožínky. Buďte s námi, krásný den přejeme.
2: Do zahrady věšky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
3: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací.
4: 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty.
3: Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp.
4: 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nitranskou ulici čekají velké opravy, přibude parkoviště i nové chodníky. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému Městu. A Hanácká Slávie zahájila sezónu remízou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na sídlišti Zachar v Kroměříži začne v srpnu rekonstrukce části Nitranské ulice. Město opraví vozovku i chodníky a vybuduje nové parkoviště s přibližně 30 místy. Součástí projektu bude také nový propojovací chodník. Práce mají být dokončeny nejpozději v listopadu letošního roku. Radnice připomíná, že jde o další investici do dopravní infrastruktury a rozšiřování parkovacích kapacit ve městě.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dopravu v Uherském Hradišti a Starém Městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace dva jízdní pruhy a denně by po ní mohlo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 kilometrů dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést transitní dopravu mimo centrum obou měst. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun. Příprava projektu nyní pokračuje posuzováním vlivu na životní prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít kolem roku 2032.
0: Zlínsko.
1: Do projektu Obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Nová sezóna šance Národní ligy odstartovala i pro Hanáckou Slávii Kroměříž. V domácím utkání proti Táborsku branka nepadla a zápas skončil 0-0. Kroměříž tak zahájila nový ročník ziskem jednoho bodu a už vyhlíží další ligový duel.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Pojďme na svět techniky na rádiu Kroměříž. Objevuje se novinka z Dánska. Klasické kostky stavebnice dostávají elektroniku. Do jedné kostky Lega se vešel malý počítač, reproduktor, světla i senzory, které reagují na pohyb, barvy a okolní objekty. Kostky spolu komunikují bezdrátově a dokážou spustit zvuky nebo světelné efekty podle toho, co se kolem nich děje. První chytré stavebnice s touto technologií se mají objevit na trhu letos na jaře.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kaminka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kaminka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na kamince si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kaminka Camp. 7. a 8. srpna na Kamince u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
0: I na Zlínsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.
4: Krištof Michal z kapely Portless zdraví Rádio Kroměříž. Tohle je náš nový single Hero.
5: Freedom, is it worth believing, or is it all just for show?

Megahity Rádia Kroměříž. I teď to nejlepší z milénia.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Holešov, Přerov, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Také dnes máme pro vás připraveno pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Posluchárna plná studentů. Najednou se ozve dětský pláč. Maminka provinile s dítětem odchází. Zastaví profesor Engelberg a bere dítě do náruče. Dítě se utiší. Profesor s dítětem v náručí pokračuje v přednášce. Na jeho tónu nejde poznat, že chová dítě. Maminka se vrací na místo a pozorně poslouchá přednášku. U profesora Engelberga to není nic neobvyklého. Prosazuje myšlenku, že žena nemusí volit mezi mateřstvím a vzděláním. Svým studentkám umožňuje mít dítě vždy u sebe a dokonce matky mohou během přednášek kojit. Jeho přístup byl zdokumentován fotografií, která obletěla celý svět.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
5: Vzpomínám, když tehdy před léty

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži vzniká nový sportovní areál na Pionýrské louce. Ve Véskách začne obnova kanalizace i veřejného prostoru. A Slovácko zahájilo sezónu porážkou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži začala proměna areálu Pionýrské louky. Zlínský kraj zde buduje nové sportovní zázemí pro školy, sportovní kluby i veřejnost. Součástí projektu za 50 milionů korun budou nová sportoviště, zázemí pro sportovce, dětské hřiště i odpočinkové plochy. Stavba by měla být dokončena přibližně za rok.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Místní část Vésky v Uherském Hradišti čeká rozsáhlá rekonstrukce technické infrastruktury a veřejného prostoru za více než 22 milionů korun. Součástí projektu bude obnova kanalizace, opravy komunikací a chodníků, nové veřejné osvětlení, výsadba zeleně i úprava parkovacích míst. Práce by měly začít začátkem srpna a potrvají přibližně do poloviny prosince.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj spouští nový program na podporu dostupného bydlení. Obcím nabídne návratné půjčky v celkové výši až 70 milionů korun na výstavbu nebo rekonstrukci nájemních a sociálních bytů. Díky programu by mělo vzniknout nejméně 50 nových bytů. O podporu budou moci obce žádat od poloviny srpna letošního roku až do konce června příštího roku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka vstoupili do nového ročníku šance ligy porážkou na hřišti pražské Slávie. Hosté se sice ujali vedení, domácí ale ještě do přestávky skóre otočili a po změně stran přidali další tři branky. Obhájci titulu tak zvítězil 5-1 a Slovácko odjíždí z úvodního kola bez bodového zisku.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž.
1: Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika.
0: Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
2: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, pojďme na novinky, konkrétně na pionýrskou louku. Konečně jsme se dočkali, Kroměříží totiž začala rekonstrukce pionýrské louky u Podzámecké zahrady. Hotová by měla být do července 2027 a přinese nová sportoviště, například dvoukartové hřiště, hokejbalové hřiště a multifunkční plochu pro volejbal, nohejbal nebo badminton. Vznikne také nové zázemí pro sportovce, občerstvení, bezbariérové toalety, terasa a dětské hřiště. Práce by neměly přinést dopravní omezení a vstup do podzámky zůstane zachovaný. Tak jo, za rok se máme na co těšit.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
3: Mirá,
2: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové,
2: Harley,
3: Single X,
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Hulín, Kojetín, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rockový žvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
1: Milí posluchači Rádia Kroměříž a příznivci rockového žvance, máme tady další díl tohoto pořadu. Od mikrofonu vás zdravil Lupo. A dnes mám tady hosty, kteří přijeli opravdu z větší dálky od Dvora Králového.
2: Dvůr Králové, já bych řekl, že ta základna je ve Velichovkách. Lázně Velichovky.
1: Já jsem za to strašně rád a kapela má název David Pet. Je tady frontman téhle kapely David a bubeník Radek. Kluci, vítám vás v rockovém žvanci. Čau, čau.
2: Ahoj. Čau. Děkujeme za pozvání.
1: Kluci, to já moc krát děkuji, že jste vážili tu cestu a teď už bychom mohli požvanit o té první písnice, kterou dnešní rokový žvanec vlastně zahájíme. Pojďme to tady spolu rozproudit.
2: No, tak ta skladba se jmenuje Rád se vrátím a je to skladba, kterou jsme vlastně teďkon vydali poměrně nedávno, myslím, že to bylo v únoru nebo v březnu. My jsme už jí měli jako dlouho přetočenou, natočili jsme k ní, myslím si, že jako pěkný hudební videoklip. Za mě to bylo velice náročné, točení asi jako úplně nejtěžší. Já nechci moc jako prozrazovat, když tak se na to podívejte na YouTube potom, ale letíme tam s balónem a víc už neprozradím. A je to vlastně skladba, kterou už mám dlouhé roky jako složenou. Já nevím, 8 let to třeba mohlo jako ležet v šuplíku. A teprve teď to dozrálo, no. Takže jsme to jako natočili. Je to asi nejtvrdší jako kytarová věc za tím, co máme. My nejsme jako úplně moc tvrdý, ale asi to bude, Radkovi, taková naše vlajková loď.
3: Jo, teď určitě.
2: My to hrajeme hrozně rádi, takže vždycky jako při této skladbě jako představujeme i kapelu. Klademe tam důraz na to, že jako milujeme, nebo že se nám líbí jako ta láska jako k té vlasti, kde jako tady žijeme v té zemi a tak. No.
3: Tak a je to vlastně písnička, kterou ty koncerty většinou začínáme. Jo, jsme hnedka jako
2: že to jako odpálíme prostě jako tím, no, ona má takový docela, no, jako dobrý nástup, energický, takže jo.
1: A my si teď tu energii kapely David Pet a mých dnešních hostů Davida a Radka pustíme. Příjemný poslech, rád se vrátím.

0: 88,2 FM Uhersko Radišsko.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
2: Jsme si blíž.
3: Wow, tak tohle byla opravdu rádiová pecka. Mám husinu a nejsu daleko od toho, kdy řeknu, z téhle písničky bude jednou hitovka, ale teď se vás, kluci, zeptám, kdy vlastně kapela David Pet vznikla?
4: No, ono to vzniklo všechno v roce 2015, kdy já jsem vlastně šel, nebo já jsem byl hodně jako ovlivněný jako svou sestrou, my jsme jako celá taková hudební rodina, jo, a ta mě jako inspirovala k tomu, že chci jako hudbu dělat. Takže jsem šel jako na konzervatoř, když už jsem se jako trošku naučil teda hrát, tak jako mě jako začalo bavit, zkusit skládat vlastní věci a začít k tomu jako zpívat. No samozřejmě jezdil jsem jako autem jako všichni ostatní, takže jsem byl ovlivněný hodně tou českou scénou. Já mám hrozně rád jako opravdu velmi český písničky,
5: no,
4: takže
5: taky.
4: Jsem věděl, jo, no jasný, no. Takže bylo hned od začátku jasný, že chci dělat autorskou českou tvorbu. No a potom já jsem přestupoval jako na další sklad, na další konzervatoř, na konzervatoř Jaroslava Ježka do Prahy. No a první, co jsem udělal během prvního týdne, že jsem jako hledal muzikanty po chodbách, že jo. Takže já jsem během prvního týdne jako poskládal celou kapelu a samozřejmě se to pořád točilo, střídalo, jo. Ten hrál se mnou týden, ten dva, jo, takže bylo to jako náročný, ale tvořil jsem sám, no. A pak si vzpomínám, protože on to je hrozně unavný, že jo. Jako když jako ti pořád odcházejí lidi, přicházejí lidi a furt jako učit je dokola, to samý, jako jo. To je prostě úmorný, jako jo. A potom jsem byl tam na obědě s tím jedním kytaristou a říkal mě, hele, já mám pro tebe takovou radu. Já jsem říkal, jakou? Hraj a zpívej sám. Víš co, klavír, to se doprovodíš, jo, teď ty nikoho nepotřebuješ, jo. No tak já jsem chvíli opravdu hrál jenom akusticky, jo, když jsem šel do studia, tak jsem si vždycky jako nějaký hráče jako najal, ať už se jednalo o kytaru nebo basáka, potom dneska se plno věcí jako kliká, že jo, třeba bicí nebo nějaký ty efekty, ta elektronika a takhle. Takže jsem to řešil touhletou cestou, no, a, ale to neznamená, nebo neznamenalo to, že bych jako přestal hledat jako ty hudebníky, jo. Takže jsem je jako hledal, furt se to točilo, teď tady mám vedle sebe stálici už delší dobu, no, že jo, Ráďu.
5: Já jsem věrnej, jak dlouho?
4: A my jsme zjistili, že jsme i příbuzní. Takže on musí být věrný. Já jsem si vlastně jako našel jeho sestřenku.
3: Davide, teď ti do toho trošku skočím, protože o Radkovi vím, že je i metalový bubeník a hraje s tebou vlastně ten holčičí pobrok, mimochodem krásný holčičí pobrok, který se líbí, ale máš tam i Honzu Fierka, který hraje v Melodious Date a to je opravdu světový metalový nářez a to už značí o tom, že si vybíráš opravdu ty nejlepší muzikanty.
4: Já nevím, mě asi prostě jako popáci nemají rádi, no. Se mnou hrajou jenom tvrdý kluci.
5: Ne, ale já jsem jen posluchač metalu. Táhne mě to prostě víc do toho popu, hrát pop.
4: A já si jako...
5: Strašně mi to baví.
4: Já si myslím, že hudba je jenom jedna. Prostě, jo, dobrá, přesně, jo. Já si taky poslechnu rád tvrdou hudbu. Já miluju třeba Linkin Park, jo. Nebo mám rád Rammsteiny. Ale mám vedle toho rád i ty Coldplay, prostě, jako jo. Nebo Evanescence se mně líbí, jo. Nebo Adele, jo. To jsou všechno jako skvělý, jako interpreti, jo. Mě třeba nejvíc jako mrzelo, když se rozpadly Mandraže. Já měl hrozně rád Mandraže, mě to fakt jako bavilo a dokonce s náma hrál i nebo zaskakoval vlastně ten kytarista, který tam taky nahrával, myslím ty kytary, myslím některý, no. Takže jako my tam říkám, tam ty kapele u nás jako protočilo hodně lidí, kdo s náma jako hrál, no. Je to fajn, no.
3: Je to určitě fajn a je to stejné jako Vrásky štěstí, což je název další písničky od kapely David Pet, kterou si právě pouštíme. Příjemný poslech.

0: No, myslím, že dozněl další hit kapely David Pet a je vidět, Davide, že měl hodně rád mandraže, protože tohle to zní jako mandraže. Máš šanci se dostat tam někde do těch vod pro ty jejich faninky, protože tohle to oni milují. Ale pojďme teď zabruslit do příběhu, životních příběhů muzikantských, nějakých tragikomických, jestli nějaký máš v rukávu.
1: Tak to máme přesně nejlepší tragikomický příběh a poměrně čerstvěj, no. My jsme jeli na koncert teď předminulou sobotu do Tehova. To je u Říčany u Prahy, jestli znáš. Tak jsme jeli odehrát nějakou akci a už začínaly jako nějaký bouřky, počasí jako vypadalo jako špatně, jo, ale nakonec jsme říkali, bude to asi snad dobrý. No, chytli jsme kroupy brutální na dálnici, my jsme ještě koupili jako novou kapelní dodávku, víš, takže hnedka jako ta premiéra byla ta, že spadlo pár, no, velké množství těch kroup, že jo, a teď úplně fakt jako déšť, bouře, jo, na dálnici auta prostě zajížděl ke krajnici, jo, pár odvážlivců jako jelo dál, ale jinak jako všichni stáli. A my jsme přijeli teď na místo a my jsme tam měli být jako headlineři, jo. Tak my jsme tam nacovali tu dodávkou, to byl takový jako stán, jako víc, jako takový ten party stán, ale jako větší. Už jsme to všechno postavili a že začneme zvučit. A najednou, my jsme sledovali fakt jako pečlivě ten meteoradar, tu aplikaci, a teď z ničeho nic bleskově se tam prostě objevil ten červený mrak a uprostřed
2: červený
1: mrak, to je úplně červený, to je to nejsilnější, a když uprostřed máš to bílý, tak je to hnedka nad tou stupnicí, jo. A teď všechno úplně v tom největším. My jsme se objevili z celé České republiky úplně na tom nejbrutálnějším místě, kde to fakt jako bylo, jo. A teď se to spustilo, bouřka. Řeka vznikla na silnici prostě, jo. Tam pluly lavice, kroupy, jo. Větve polámaný prostě padaly. My ten stán jsme drželi vlastními těly, protože fakt to bylo úplně něco šílenýho. Zvukařovi všechno zmoklo, nám nástroje vznikly, pedalboardy, bicí, jo.
2: Já vám dávám vůdu ještě teď, jo.
1: Jo, takže my jsme se modlili a sušili.
0: No, to není moc šmíchu.
1: A ta akce samozřejmě se nekonala. To je to nejvtipnější. Takže my jsme odjeli domů. Ještě tam, já jsem tam měl kamarádku, tak ta nás pozvala na čaj, aby jsme aspoň tam neměli marný výjezd. A jeli jsme domů, no, takže to se nám za, nebo mě vlastně, protože já jsem tam nejdýl v té kapele, já jsem to založil, my teď budeme mít i koncert vlastně 10 let v říjnu, to ještě zmíním, a za 10 let jsem jako nikdy nic takového nezažil teda, no.
0: Já za 40 let hraní vlastně tohle to zažil vícekrát a vždycky jsme to nějak dohráli.
1: No, tak to je šílený, no. Je to mazec, jako my jsme se domluvili, jako pořadatel se k nám zachoval velice slušně, protože kdyby vznikly nějaké škody, že se nám tu jako uhradí, tak jako naštěstí jako všechno vzniklo bez nějaké újmy, jo. Domluvili jsme se, že se ještě určitě do budoucna uvidíme, že nás tam jako chtějí, no, takže, ale asi až v příštím roce.
0: Ale my teď na rádiu Kroměříž v rokovém žvanci uslyšíme další písničku kapely David Pet, která to bude teď.
1: No, teď je tam skladba Nezapomenu, která je strašně jako smutná a je úplně z jiného soudku než ty ostatní. To bude takový šok malinko taky. To je úplně něco jiného, to je pianová skladba. Já bych ještě chtěl říct, než to ještě jako pustíš, že to je skladba, kterou jsem vlastně složil jako vzpomínku na svoji babičku, která vlastně teď, to bude nedávno 5 let, co nás opustila, kterou jsem měl jako velice rád, a skládal jsem to v ten moment, protože když ti odejde blízký člověk, tak seš jako plný emocí samozřejmě, jo. Hodně intenzivní, no. Jestli to můžu věnovat teďkom, tak bych byl moc rád.
3: Nikdy nezapomenu na tvůj úsměv, babičko. Nikdy nezapomenu, jak hladila si mé líčko.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Husina, to je opravdu slabý slovo, protože tahle písnička, a myslím si, že u ní žádné dívčí oko nezůstalo suché. Opravdu emotivní a pocitová, těžce pocitová věc. Tvá babička ti dopřála teď více a více faninek, protože na tohle chytíš dejakou. Teď se zeptám jinak, jste tady dva členové kapely David Pet, mý hosté rokového žvance, ale v kapele je vás víc, tak zkusme představit i ty zbylé členy.
2: Nás je pět, hrajeme ve složení. Já zpěv klavír, Ráďa bubeník, máme saxofon, basovou kytaru a elektrickou kytaru.
1: Jména teda kromě vás dvou tady nepadnou asi.
2: No tam se to pořád tak strašně mění. Ne, jako v současnosti tam hraje Pavel Skalický na kytaru, hraje tam na basu buď Honza Firek, anebo Péťa Kořínek vlastně. Ale když nejsou tihle dva, tak musíme prostě najít i případně jako dalšího, jo. A na saxofonu hraje můj bratr. No, tím ho zdravím samozřejmě, on by mě to vyčetl, no.
3: Tak čau, ne, já tě taky zdravím.
2: No jo, ty, aby ses nepochlubil o své přítomnosti.
1: Jak jsme se bavili o tom, že muzika je dobrá a ta druhá, tak tohle to patří do té první kategorie, kdy muzika, vaše muzika je opravdu dobrá. Není to rock, není to metal, ale je opravdu fakt výborná a myslím si, že si nám jde nejen na Moravě, ale i všude u nás, i na Slovensku si myslím své fanoušky, a kdyby vám štěstí přál, což k tomu třeba hodně ještě faktoru, který k tomu musí přispět, abyste byli slavní, nebo tak nějak řečeno, ale cítím tady veliký potenciál toho, že budete něco jak mandraže.
2: Já bych ještě prostě potřeboval říct, že ty skladby, oni jsou třeba popově zaranžované, jo, ale vždycky, a Ráďa to může potvrdit, ty live koncerty hrajeme jednou tak tvrději, jo, takže jestli něco pop, tak když to vynásobíme, tak je z toho pop rock. A jestli je něco pop rock, tak když to vynásobíme, tak je z toho rock.
1: Možná je to i špatně, protože ty faninky určitě čekají to, co máte nahraný.
2: My vždycky musíme, my to řešíme ještě tak, že na základě toho, že my cítíme dle situace, jako co si ta situace vyžaduje, jo? Protože když tam jako máš třeba v obecenstvu víc, nevím, holek, dětí, chlapů, prostě rockerů, jo, tak to je samozřejmě jako důležitý aspekt, podle kterého se řídíme, jo.
3: A jinak třeba co se týče jakoby interpretace tyhle písničky, nezapomenu, pak má ještě David nějaký, tak zbytek kapely odchází z podia a David tam zůstává sám s klavírem.
2: Já to mám rád, jako při těch koncertech, když si jako můžu fakt vyhrát s těmi emocemi těch lidí.
4: Jsi extrovert nebo?
2: Jsem extrovert, určitě extrovert. K tomu se dostaneme ještě, my tady máme i písničku introvert, ale to je teda až později. Ale já jsem rád, když vidím prostě smích, vidím pláč, vidím radost, vidím skákání, vidím smutek, a když se to prostě střídá, aby ty emoce byly silný, když to vidím a cítím, tak prostě to je hrozně silný moment, okamžik, a takový koncerty jsou za mě úplně ty nejlepší a nejsilnější.
3: Proč já nejsem ženská? Já tě
2: milovala.

že to mě zakoupil jsem. Horská dráha čeká na střelnici, mizí růže. Co je to za člověka v pojídání burgerů? Právě soutěžíme, kdo jich sní nejvíc čase, tomu dva přikoupíme, že to nezakoupil jsem. Stánky procházíme, přátel, co potkávám tu, s každým postojíme. Srdce máš z perníku, koupil jsem pro bábinku, atrakce jsou všude, Matýská pouť bude.

0: Milí posluchači, posloucháte Rokový žvanec na vlnách Rádia Kroměříž a mými dnešními hosty jsou David a Radek z kapely David Pet. Než si pustíme další písničku, která má trošku zvláštní název Bursty na grilu, což u nás na Moravě se vlastně vždycky napíchne na nějaký klacík, na halousku, na cokoliv a opíká se to ne u vás v Čechách. Je to trochu jináč, vy si to dáváte na grill. Je to opravdu trochu zvláštní, ale teď jsem dostal opravdu chuť na ten burst na grillu, jestli chutná trochu jinak než ten náš klasický na klacíku.
1: To kdybych věděl, že bursty na grillu ti chutnají, tak jsem nějaký přivezl dneska. Ne, bursty na grillu jsou dobrý. My to máme vyzkoušený, protože každý vždycky jako zná, jestli ten burst napíchne na klacek, že jo. Jo. Ale my je děláme zásadně na rosti.
0: Ale to je to sami, ne?
1: No, není. To... Ale...
2: Já jsem jenom chtěl říct, že ať se ta pinička jmenuje Busty na grilu, tak o bustech v té písnici není ani slovo.
1: To není vůbec pravda, to není pravda. Tak, pravda. Tak a co a ve sloce se tam zpívá?
2: Co se tam zpívá?
1: Busty na grilu.
2: A jo, vlastně, ale to tam není.
1: Ne, je to, je ta písnička, je opravdu hodně pohodová, jo, o partě lidí, kteří jako... se jako sejdou a udělají si na sebe čas a teď tam probíhá ten chill, prostě jako jo, klídek. Něco jako mají činasky, pohoda, klídek a tabáček, no, chápeš, jo? My máme prostě taky pohoda a klídek a tabáček, ale s bustama na grilu. Chápeš?
0: Chápu to, ale sedím si na vedení, protože furt mi to vrtá v hlavě, proč my tady napichujeme na klacíky a vy si to dáváte na grill. Já si myslím, že od teďka už i na Moravě budou, aby nebyl ten rozdíl mezi Moravou a Čechama vlastně v tom... myšlení jiné, tak na Moravě začnou grilovat bursty. A nebo vy si je začnete napichovat, jak my pralidi tady na Moravě, na klacík. Já vím, že tady na Moravě vznikly nějaké ty guláš festy a přenesli se to do Čech a teď se přenese vlastně od vás, že to máte ty bustofesty k nám na Moravu.
1: Je to všude stejný.
0: Ovšem, pojďme si říct, že k téhle písnice existuje i videoklip, tak něco o tom požmaňme.
1: I k této skladbě jsme vlastně natočili hudební videoklip. Vzpomínáš, to bylo v Praze, v tom parku, na Parukářce.
2: A bylo 40 stupňů od nuly.
1: Já jsem tam málem umřel. Já jsem málem měl fakt památník na Vítkově, jak je tam ten kůň, ne? Já jsem umřel vedle toho koně málem. Tam pralo slunce, ty tam štěblala ta česká vlajka, víš co. Takže, ale to bylo náročné natáčení, jako fyzicky to bylo opravdu...
2: Protože když si vzpomínáš, jak jsme nosili všechny nástroje ze spoda až nahoru...
1: Teď se tam nedá dojet autem nikam, jo, no, takže jako masakr, no.
2: Takže jako já jsem měl jako chuť všechno to jako v půlce toho kopce zahodit, kam prdím na to, já už nebudu hrát.
1: No, ale jako výsledek, myslím, že se jako povedl, nám s tím jako pomáhal, ještě jako kamarád, že jo, tímto zdravím Magic Lepik, ahoj, ahoj, ten nám to taky jako hodně pomáhal zprostředkovat a jo, i tenhle ten klip můžete vidět a slyšet na YouTube.
0: Ale teď zvukový záznam zazní na vlnách Rádia Kroměříž v Rokovém žvanci, takže jdeme na písničku Bursty na grilu, David Pet.

0: vám.
1: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
2: Jsme si blíž.
3: Já jsem trochu takový dinosaurus, jak jsme se bavili, že používáte samply, tak já si nepamatuju za celou dobu těch 40 let, že bychom s některou kapelou použili nějaký sample nebo playback. Ovšem v dnešní době je to trochu jinak, používá se to a mám pocit, že už hraju v poslední kapele, která hraje ještě naživo. Ono se to nevyplácí, protože kolikrát nemůžu, nebo na druhý den a tak dále, ty hlasivky dostávají záhul a někdy to nevyjde. Lidi ti napíšou zkrátka sprostě, že ti to nejde, že už jsi starý a tak dále, ale chci se vyhnout tomu, abych do svého muzikantského důchodu dožil s živým zpěvem. Zkrátka, si lidi nadávají. Jsou tady kapely, teď narážím na jednu, které moje děti říkají, je to MP3, protože opravdu moc roku tady hráli na playback a lidi na ně chodili jak vstekli.
4: Mně se líbí, když členové kapely v té kapele zpívají jako vokál, jo, aby je to mnohem větší, je to živější, je to silnější. Když je to zaspívaný dobře, tak ta kapela potom jako víc vyniká nad těmi ostatními. Jo, jako mě nebaví jako muzikanta jenom všechno prostě pouštět, to umějí všichni, jo, ale dát tam to srdce a poslat ten vokál prostě naplno a čistě, takových kapel jako tady není tolik. Jako.
3: To já se teď musím zasmát, protože já taky čistě nikdy nezaspívám, protože jsou ještě navíc hluchý na jedno ucho, takže už to není ono, ale jsem strašně rád, když mi to vyjde a dávám to tam, že se doplazím k těm vrchním falzetům a zařvu jak Jirka Schellinger. Zkrátka mě to baví. Já jsem neslyšel, ale Radek tam k tomuto tématu vlastně ještě něco měl.
4: No, on se brání zpívat, protože on mě pořád prosí na kolena. Já už jsem ho donutil, aby si koupil i náhlavní mikrofon a má fakt jako super. Teď on dokonce i na akci chválozvukář. Konečně bubeník, který má dobrý jako mikrofon. My milujeme Sennheisery totiž, takže my jako zpíváme nejradši na Sennheiser. A Ráďa si ho koupil a když si ho konečně koupil a naučil se i zpívat některé písničky, tak teď jako zase jako protestuje, no. Takže já nevím, co s tím profackovat možná, nebo...
5: Takže, no, nevím. Takže já myslím, že na ty vokály je výborný Milan, jako jeho bratr. Ten tomu jako dodává hodně šťávy, co to. Já jenom tak jako můžu být zprostej.
3: Já chtěl teď písknout, že řekneš konečně nějaký sprostý slovo. Vy nejste ještě rokeři, tady když přijedou Ostraváci, tak to tady líce a já pískám. No nic to, vy jste trošku slušnější kapela, samozřejmě je to k dobru. Já to opravdu nechci nějak zlehčovat, vy jste opravdu kapela, ke které se vlastně ty sprostý slova ani nehodí. Vy jste pro mladý holky a tam byste měli být slušní. Zůstaňte slušní a já jako starý dinosaurus budu sprostý.
4: Rádě, hrozně slušný. Já jako neodpustím nic. Já jsem opravdu na těch zkouškách, já to mám jako ve své režii a já vždycky chci, aby to bylo co nejlepší, protože pro mě ta hudba je to nejvíc, jo, a je důležité, aby jsme tam všichni odváděli kus práce.
5: No, to rozhodně.
4: Jo, poctivý práce, takže když potom jako se jedná, nevím, o 25 písniček, jo, tak kurník, už to hrajeme jako po několikátý, tak už by se z toho mohl do prdele naučit, jo. Takže jako ho jebu. Já už jsem teďkon vlastně sundal i pásek z kalhot, že jo, no, že vás jako tam...
5: Teď jsem to chtěl říct, já bych doporučil ještě posluchačům, aby si našli naši reelka, který tačíme tady s Davidem, popřípadě je tam toho kapela, a tam je vidět, jak tenhle pan frontman, jak je na nás zlej, jak nás šikanuje, jak nás řeže páskem.
4: Ale samozřejmě nikdo to nesmí brát osobně. Jedná se pouze o vtip, je to content, který má sloužit pouze pro pobavení. Takže přátelé, já opravdu nejsem žádný násilník. Neposílejte na mě žádné nějaké výstrahy nebo něco, aby mě navštívila třeba nějaká záchranná složka nebo něco.
5: To ne, to vůbec, ale doporučuji se na ty videa podívat.
4: Jo, budeme rádi samozřejmě i za jakýkoliv odběr nebo sledování na sociálních sítích, ať už na Instagramu, Facebooku, TikToku, YouTube, najdete nás tam pod David Pet a tam najdete i veškeré vlastně aktuality, ať už ohledně koncertů nebo jakýchkoliv dalších informací.
3: Pojďme si teď pustit už další písničku, kterou kluci vybrali.
4: Útěky. Ten o nevěře. My máme dvě skladby o nevěře. Jednu ze strany pánů a tu druhou ze strany ženy. Útěky je, to je skladba, která je o nevěře ze strany mužů. Tak. Takže ať se vám to líbí.

0: milován.
1: Otázka na Davida teď vlastně, všiml jsem si, že zbyl i v nějakých soutěžích a o tom bychom mohli taky požvanit, protože ten rokový žvanec vlastně o tom to všem je.
2: Byl jsem v Superstar celkem dvakrát, což je pěvecká soutěž, jo. Tam je to hodně jako o tuhle soutěž zájem, je tam přes 10 000 jako účinkujících, jo. Tak to mě jako nevyšlo prostě, jako bohužel. A já měl připravenou jenom českou písničku a chtěli jako po mě tam jako anglickou i českou a mě ta angličtina přece jenom jako neříkám, že jako nespívám nic anglicky, dneska už si zaspívám rád anglicky, ale tenkrát jsem neměl žádnou anglickou připravenou, tak oni to brali jako, že jsem přišel prostě nepřipravený, no. takže no tak jsem prostě, ale já jsem si říkal, že když jdu do Československo hledá Superstar, že jako ta čeština jako bude stačit na první výběrové kolo, jo, a případně bych se jako, v případě postupu bych jako se naučil nějakou anglickou, no. To tak se nestalo, no tak jsem jako nepostoupil, no. A teď jsem, to je možná 2 roky dozadu, 3 na nejvíc, jsem byl Československo má talent, jo. A to si myslím, že jako soutěž jako byla víc pro mě, tahleta, jo. Tam jsem se probojoval mezi 200 nejlepších, jsem se objevil vlastně na těch televizních obrazovkách a tam jsem šel ne jako zpěvák, ale jako interpret, kapela, prezentovat vlastní autorské věci. Takže to bylo jako dobrý, no. To na to raz vzpomínám, škoda, že jsem teda vypadl, no ale. A teď jsem aktuálně ještě v jedné soutěži, a to je Hlas Česka, Moravy a Slezska, kde se mě podařilo postoupit z toho výběrového kola. Je to také v kategorii autorská tvorba a teďkon v září, tuším, že 26, je semifinálové kolo. Takže se připravuji a udělám maximum pro to, no, aby se mě podařilo opět postoupit.
3: Tak mi samozřejmě kapela drží palce.
2: Já doufám, že mě v případě přijdeš podpořit, jako když budeš mít volno.
1: Já určitě toho volna moc nemám, ale posluchači rádi, jak Kroměříž, potažmo rokového žvance, tě doufám všichni podpoří, ale my si teď už pojďme pustit další skladbu kapely David Pet s názvem Introvert.
2: Je to tak, pojďme na to, ať se vám to líbí.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Já teď vařím kafe a vy uvádíte další skladbu, kterou si pustíme.
2: Další skladbu, kterou si pustíme, nese název Křižovatky, která je vlastně o pomocné ruce. Takže ta se vždycky hodí, že jo? Radku, ty hraješ hrozně rád i tuhle skladbu.
3: Strašně rád.
2: My totiž hrajeme i bez samplu a bez kliku, takže ona je opravdu taková jako čistá. Ale zároveň je taková i jako rocková, jako no, viď?
3: Je tam určitě...
2: Je to hodně o kytarách, no, tahle ta věc.
3: Ale tím, jak začíná, tak by nikdo neřekl, že se z ní potom stane.
2: Ona je taková, ona začíná něžně, ale jako vygraduje, no.

0: Přátelé, je tady ten poslední vstup dnešního rokového žvance, jelikož hodinka se nám rázně zkrátila a já musím jim dnešním hostům Davidovi a Radkovi z kapely David Pet poděkovat, jelikož vážili tu 350-kilometrovou cestu do kroměřížského rádia, za což jsem vám strašně moc vděčný, že jste přijali to pozvání, že jste přijeli, že jste byli ochotni vykládat a hlavně jste pustili úžasnou muziku, takže úžasnou muziku, na kterou vlastně zbalíte tady na Hradišťsku, Zlínsku a Kroměřížsku své faninky a možná i ty 4% fanoušky. Já k těm 4% nepatřím, já jsem úplný heterák, ale v každém případě do rockerské žákovské knížky vám píšu jedničku s hvězdičkou za to vykládání, za vyprávění, ale hlavně za tu muziku, kterou jsme tady dneska poslouchali. Je to perfektní a dnešním dnem se stávám vaším právoplatným fanouškem, takže jsem fanouškem kapely David Pet. Kluci, ještě jednou moc krát děkuji.
1: To je hezký, to je krásný. My chceme poděkovat určitě za pozvání, že jsme tady dneska mohli být s tebou ve studiu, že jsme mohli pro vás všechny posluchače Rádia Kroměříž vysílat. A doufám, že se vám hudba naše líbí a že se někdy někde uvidíme, uslyšíme. Ještě jednou díky moc a naviděnou někdy brzy.
0: Já bych váma a teď ta příležitost vlastně ještě tady je připomenout vaše výročí.
1: Přesně tak, 10. výročí. Přátelé, je to tak, my máme velký výročí a to 10 let David Pet, 10 let na scéně. Já bych vás moc rád všechny posluchače Rádia Kroměříž pozval na tuto velkou událost, která proběhne 24. října tohoto roku 2026 na Nové Americe u Jaroměře, kde to bude opravdu veliké, bude tam i více kapel, které s námi vystoupí, je tam hotel, je tam restaurace, program pro děti, můžete se zapojit i do soutěží, sledujte nás na Instagramu David Pet, na Facebooku, TikToku a všude možně, kde se dozvíte více informací a no určitě tam nechcete chybět, bude to fakt skvělý a moc nám tím uděláte radost.
2: Protože už se na to jako fakt dlouho chystáme, už jsme o tom mluvili už před rokem, že to prostě...
1: My jsme bohužel ten koncert měli přesunutý, který jako ze strany pořadatele teda, on měl proběhnout dřív, takže kdyby to vyšlo vlastně, tak teď už by nešlo vlastně se té akce zúčastnit. Takže teď už to vyjde na 100% a 24. října se na vás všechny moc těšíme.
0: Kluci, ještě jednou moc krát děkuji a myslím si, že já a Rádio Kroměříž na té vaší výroční akci nebudeme chybět a taky si myslím, že nějaké ty faninky z dosahu vln Rádia Kroměříž přijedou s náma. Takže těšíme se na tu akci a já už popřeju všem posluchačům jenom krásnou bezbolestnou noc a pustíme si písničku s názvem Vše, jak má být.
1: My se snažíme dělat samozřejmě jako hudbu pro všechna pohlaví. Jako. nejenom pro holky a děti.
2: Myslíš tě 69, to
1: ne, my děláme, no jasně, tyjo, ne.
0: V každém případě jedna rada do života, ona muzika se dělá hlavně pro holky a za těma holkama pak přijdou kluci.
1: Tak

0: Já to přeformuluji, tak holky, přijďte, doražte a můžete s sebou vzít i partnery samozřejmě.
1: A teď už po druhé uvedená písnička s názvem Vše jak má být kapely David Pet. Čau čau.
0: Na viděnou.
2: Usínám, má duše odchází někam tam, kde ještě láska bdí nevinná. Pohyby světa chcem přečkat konec léta. Truchlivé večery a chladná

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nitranskou ulici čekají velké opravy, přibude parkoviště i nové chodníky. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému městu. A Hanácká Slávie zahájila sezónu remízou.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Na sídlišti Zachar v Kroměříži začne v srpnu rekonstrukce části Nitranské ulice. Město opraví vozovku i chodníky a vybuduje nové parkoviště s přibližně 30 místy. Součástí projektu bude také nový propojovací chodník. Práce mají být dokončeny nejpozději v listopadu letošního roku. Radnice připomíná, že jde o další investici do dopravní infrastruktury a rozšiřování parkovacích kapacit ve městě.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dopravu v Uherském Hradišti a Starém městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace dva jízdní pruhy a denně by po ní mohlo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 km dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést transitní dopravu mimo centrum obou měst. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun. Příprava projektu nyní pokračuje posuzováním vlivu na životní prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít kolem roku 2032.
0: Zlínsko.
1: Do projektu Obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Nová sezóna šance Národní ligy odstartovala i pro Hanáckou Slávii Kroměříž. V domácím utkání proti Táborsku branka nepadla a zápas skončil 0-0. Kroměříž tak zahájila nový ročník ziskem jednoho bodu a už vyhlíží další ligový duel.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindle X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži vzniká nový sportovní areál na Pionýrské louce. Ve Véskách začne obnova kanalizace i veřejného prostoru. A Slovácko zahájilo sezónu porážkou.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži začala proměna areálu Pionýrské louky. Zlínský kraj zde buduje nové sportovní zázemí pro školy, sportovní kluby i veřejnost. Součástí projektu za 50 milionů korun budou nová sportoviště, zázemí pro sportovce, dětské hřiště i odpočinkové plochy. Stavba by měla být dokončena přibližně za rok.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Místní část Vésky v Uherském Hradišti čeká rozsáhlá rekonstrukce technické infrastruktury a veřejného prostoru za více než 22 milionů korun. Součástí projektu bude obnova kanalizace, opravy komunikací a chodníků, nové veřejné osvětlení, výsadba zeleně i úprava parkovacích míst. Práce by měly začít začátkem srpna a potrvají přibližně do poloviny prosince.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj spouští nový program na podporu dostupného bydlení. Obcím nabídne návratné půjčky v celkové výši až 70 milionů korun na výstavbu nebo rekonstrukci nájemních a sociálních bytů. Díky programu by mělo vzniknout nejméně 50 nových bytů. O podporu budou moci obce žádat od poloviny srpna letošního roku až do konce června příštího roku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka vstoupili do nového ročníku šance ligy porážkou na hřišti Pražské Slávie. Hosté se sice ujali vedení, domácí ale ještě do přestávky skóre otočili a po změně stran přidali další tři branky. Obhájci titulu tak zvítězil 5-1 a Slovácko odjíždí z úvodního kola bez bodového zisku.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
3: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Pojďme na svět techniky na rádiu Kroměříž. Objevuje se novinka z Dánska. Klasické kostky stavebnice dostávají elektroniku. Do jedné kostky Lega se vešel malý počítač, reproduktor, světla i senzory, které reagují na pohyb, barvy a okolní objekty. Kostky spolu komunikují bezdrátově a dokážou spustit zvuky nebo světelné efekty podle toho, co se kolem nich děje. První chytré stavebnice s touto technologií se mají objevit na trhu letos na jaře.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. I na Hradišťsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.
3: V našich srdcích rána řezná, nikdo krom nás vůbec nezná. Důvod, proč stala se tou vadou na kráse, stále jsme dál.

známek, než barmenů básních šrámek. Každý z nás nese si stopy svých obsesí, způsobených činy vrahů, našich dávných smutných vztahů, a snění o šanci.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

www.radiokroměříž.cz. První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nitranskou ulici čekají velké opravy, přibude parkoviště i nové chodníky. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému městu. A Hanácká Slávie zahájila sezónu remízou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na sídlišti Zachar v Kroměříži začne v srpnu rekonstrukce části Nitranské ulice. Město opraví vozovku i chodníky a vybuduje nové parkoviště s přibližně 30 místy. Součástí projektu bude také nový propojovací chodník. Práce mají být dokončeny nejpozději v listopadu letošního roku. Radnice připomíná, že jde o další investici do dopravní infrastruktury a rozšiřování parkovacích kapacit ve městě.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dopravu v Uherském Hradišti a Starém městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace dva jízdní pruhy a denně by po ní mohlo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 kilometrů dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést transitní dopravu mimo centrum obou měst. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun. Příprava projektu nyní pokračuje posuzováním vlivu na životní prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít kolem roku 2032.
0: Zlínsko.
1: Do projektu Obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Nová sezóna šance Národní ligy odstartovala i pro Hanáckou Slávii Kroměříž. V domácím utkání proti Táborsku branka nepadla a zápas skončil 0-0. Kroměříž tak zahájila nový ročník ziskem jednoho bodu a už vyhlíží další ligový duel.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: This is Mega Switch Up.
1: Switch up. Switch up.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Životním posláním bytostí druhu Mimoň je nalézt toho nejzlejšího zlouna široko daleko a sloužit mu až do roztrhání těla. Většinou toho jeho. Mimoni jsou totiž magnety na katastrofy všeho druhu, které končí špatně výhradně pro jejich okolí. S každým záporákem, kterého nešťastnou náhodou náhod připraví o život, se vynoří palčivá otázka, kde najít nějakého dalšího. Během jedné strastiplné výpravy za novým padouským pánem se ocitnou v Hollywoodu, kde svým neodolatelným stylem naruší probíhající natáčení nového filmu. Jeho režisér je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se mu vetřili před kameru, objeví velký potenciál. A Hollywoodu tím začíná žlutomodrá éra, která trvá do chvíle, než to Mimoni tradičně celé zvržou, zničí a pokazí. A přitom měli ty nejlepší úmysly. Chtěli natočit film s těmi nejstrašlivějšími monstry. Nevěděli však, že když před kameru pozvou monstra skutečná, mohl by to být problém nejen pro natáčení, ale i pro Hollywood, případně i pro celý svět, když je někdo včas nezastaví. Další dobrodružství žlutých mimoňů čeká na nejen malé diváky právě teď v kinech.
0: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
2: Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži vzniká nový sportovní areál na Pionýrské louce. Ve Véskách začne obnova kanalizace i veřejného prostoru. A Slovácko zahájilo sezónu porážkou.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži začala proměna areálu Pionýrské louky. Zlínský kraj zde buduje nové sportovní zázemí pro školy, sportovní kluby i veřejnost. Součástí projektu za 50 milionů korun budou nová sportoviště, zázemí pro sportovce, dětské hřiště i odpočinkové plochy. Stavba by měla být dokončena přibližně za rok.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Místní část Vésky v Uherském Hradišti čeká rozsáhlá rekonstrukce technické infrastruktury a veřejného prostoru za více než 22 milionů korun. Součástí projektu bude obnova kanalizace, opravy komunikací a chodníků, nové veřejné osvětlení, výsadba zeleně i úprava parkovacích míst. Práce by měly začít začátkem srpna a potrvají přibližně do poloviny prosince.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj spouští nový program na podporu dostupného bydlení. Obcím nabídne návratné půjčky v celkové výši až 70 milionů korun na výstavbu nebo rekonstrukci nájemních a sociálních bytů. Díky programu by mělo vzniknout nejméně 50 nových bytů. O podporu budou moci obce žádat od poloviny srpna letošního roku až do konce června příštího roku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka vstoupili do nového ročníku šance ligy porážkou na hřišti pražské Slávie. Hosté se sice ujali vedení, domácí ale ještě do přestávky skóre otočili a po změně stran přidali další tři branky. Obhájci titulu tak zvítězil 5-1 a Slovácko odjíždí z úvodního kola bez bodového zisku.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Radio Kroměříž. Také dnes máme pro vás připraveno pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Posluchárna plná studentů. Najednou se ozve dětský pláč. Maminka provinile s dítětem odchází. Zastaví profesor Engelberg a bere dítě do náruče. Dítě se utiší. Profesor s dítětem v náručí pokračuje v přednášce. Na jeho tónu nejde poznat, že chová dítě. Maminka se vrací na místo a pozorně poslouchá přednášku. U profesora Engelberga to není nic neobvyklého. Prosazuje myšlenku, že žena nemusí volit mezi mateřstvím a vzděláním. Svým studentkám umožňuje mít dítě vždy u sebe a dokonce matky mohou během přednášek kojit. Jeho přístup byl zdokumentován fotografií, která obletěla celý svět.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku. Bojím se vlků v zádech i ovcí dokola,

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Nitranskou ulici čekají velké opravy, přibude parkoviště i nové chodníky. Plánovaný obchvat má ulevit Hradišti i Starému Městu. A Hanácká Slávie zahájila sezónu remízou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Na sídlišti Zachar v Kroměříži začne v srpnu rekonstrukce části Nitranské ulice. Město opraví vozovku i chodníky a vybuduje nové parkoviště s přibližně 30 místy. Součástí projektu bude také nový propojovací chodník. Práce mají být dokončeny nejpozději v listopadu letošního roku. Radnice připomíná, že jde o další investici do dopravní infrastruktury a rozšiřování parkovacích kapacit ve městě.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Dopravu v Uherském Hradišti a Starém Městě by měl v budoucnu výrazně zlepšit nový obchvat napojený na dálnici D55. Podle aktuálních plánů bude mít nová komunikace dva jízdní pruhy a denně by po ní mohlo projet kolem 12 000 vozidel. Přibližně 5 kilometrů dlouhá trasa povede přes řeku Moravu i Baťův kanál a pomůže odvést tranzitní dopravu mimo centrum obou měst. Náklady se odhadují na 1,8 miliardy korun. Příprava projektu nyní pokračuje posuzováním vlivu na životní prostředí. Pokud vše půjde podle plánu, stavba by měla začít kolem roku 2032.
0: Zlínsko.
1: Do projektu obědy do škol se od letošního září zapojí ve Zlínském kraji 56 škol a institucí. Program pomáhá dětem z rodin v nepříznivé finanční situaci a zajišťuje jim bezplatné školní stravování. Na projekt získal kraj přes 9 milionů korun. Část financí doplatí hejtmanství ze svého rozpočtu. Podle krajské radní Jindry Mikuláštíkové roste zájem škol o tuto formu podpory i díky jednodušší administrativě programu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Nová sezóna šance Národní ligy odstartovala i pro Hanáckou Slávii Kroměříž. V domácím utkání proti Táborsku branka nepadla a zápas skončil 0-0. Kroměříž tak zahájila nový ročník ziskem jednoho bodu a už vyhlíží další ligový duel.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži vzniká nový sportovní areál na Pionýrské louce. Ve Véskách začne obnova kanalizace i veřejného prostoru. A Slovácko zahájilo sezónu porážkou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži začala proměna areálu Pionýrské louky. Zlínský kraj zde buduje nové sportovní zázemí pro školy, sportovní kluby i veřejnost. Součástí projektu za 50 milionů korun budou nová sportoviště, zázemí pro sportovce, dětské hřiště i odpočinkové plochy. Stavba by měla být dokončena přibližně za rok.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Místní část Vésky v Uherském Hradišti čeká rozsáhlá rekonstrukce technické infrastruktury a veřejného prostoru za více než 22 milionů korun. Součástí projektu bude obnova kanalizace, opravy komunikací a chodníků, nové veřejné osvětlení, výsadba zeleně i úprava parkovacích míst. Práce by měly začít začátkem srpna a potrvají přibližně do poloviny prosince.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj spouští nový program na podporu dostupného bydlení. Obcím nabídne návratné půjčky v celkové výši až 70 milionů korun na výstavbu nebo rekonstrukci nájemních a sociálních bytů. Díky programu by mělo vzniknout nejméně 50 nových bytů. O podporu budou moci obce žádat od poloviny srpna letošního roku až do konce června příštího roku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka vstoupili do nového ročníku šance ligy porážkou na hřišti pražské Slávie. Hosté se sice ujali vedení, domácí ale ještě do přestávky skóre otočili a po změně stran přidali další tři branky. Obhájci titulu tak zvítězil 5-1 a Slovácko odjíždí z úvodního kola bez bodového zisku.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.